Zajna ramer, jeb chazbecin, zajna larela, jeb korsbecin, agmukneru, verčin čičera chalacac, mek mek mi ajnan spaseli, keska katnen korsvac, jerker mi ajn mi pokara veli, biure chacac, jeba perfac.